0: Mistři z Pardubic podlehli v předehrávce 11. kola Liberci 4-5. Mladá Boleslav pak zvítězila v dohrávce 3. kola na ledě Sparty 5-3 a v tabulce se posunula na 5. místo před Pražany. Ve středu bude převážně polojasno, odpoledne přechodně až oblačno a na východě území se ojediněle vyskytnou přehánky, nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. 3 hodiny. Zprávy.
1: Většina Čechů nakupuje potraviny několikrát týdně. Podle aktuálního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění to platí pro 65% lidí. Dalších 11% pak nakupuje jídlo každý den. Méně než jednou za týden chodí nakupovat 5% dotázaných. Nejvíce lidé navštěvují hypermarkety a supermarkety. Ženy podle průzkumu častěji nakupují pravidelně v menších a farmářských obchodech. Mladí zákazníci zase častěji využívají online obchody. Město Ostrava chystá další protipovodňová opatření. Ve spolupráci s podnikem Povodí Odry posílí hráze a zábrany podchodů a podjezdů v několika obvodech. Zatím se ve městě podařilo zpevnit a navýšit protipovodňovou hráz na soutoku řek Odry a Opavy.
2: Aktuálně jsou ochranné hráze v Ostravě připravené na to, aby město chránili před stoletou povodní, jenže předloňské povodně byly mnohem ničivější, byly více než 500leté a právě na tyto extrémní situace je nutné se připravit. Odborníci si je nasimulovali a zjistili, kde jsou slabá místa. K nejproblematičtějším patří zmíněný soutok Odry a Opavy, proto byl prvním místem, které se upravovalo. Další úpravy se chystají v Koblově, na dvou místech v Nové Vsi a v Přívoze u centrální čistírny odpadních vod. Eva Panošová, Rádio Impuls Ostrava.
1: Zvířatům přilepší nová sbírka v Hodonínské zoo. Peníze půjdou na ochranu naší divoké přírody. Mluvčí zoologické zahrady Ivo Cencinger vysvětluje, že přispět můžou návštěvníci hned při zakoupení vstupenky.
3: Posláním moderních zoologických zahrad je mimo jiné ochrana zvířat ve volné přírodě. Tato sbírka ze vstupného má sloužit hlavně domácím a místním spolkům. Podpora bude přímá a my také můžeme konkrétně vidět, jak příjemci výtěžek využijí.
1: U vstupu do Hodonínské zoo si můžou návštěvníci vybrat vstupenku bez příspěvku nebo s ním. Pokud chtějí podpořit zvířata ve volné přírodě, zaplatí 3 koruny navíc. Budoucnost Grónska je o něco jasnější. Americký prezident Trump, dánská premiérka Frederiksenová a grónský premiér Nielsen v úterý v New Yorku na okraj zasedání valného shromáždění OSN podepsali novou dohodu o ostrově, který je autonomní součástí dánského království. Šéf Bílého domu v projevu označil ujednání za milník pro bezpečnost Spojených států, Arktidy a také Evropy. Dohoda podle agentury Reuters mimo jiné stanovuje, že případné nezávislé Grónsko zůstane součástí NATO a bude plnit podmínky této dohody. České tenistky hlásí velký úspěch. Ve finálovém turnaji poháru Billie Jean Kingové porazili Velkou Británii 2-0 na zápasy a postoupili do semifinále. Rozhodující druhý bod získala na tvrdém povrchu v Šenčenu Linda Nosková, která zvítězila nad Katie Bouterovou 6-2 a 7-6. Wimbledonská šampionka tak navázala na výhru Marie Bouskové nad Sony Cartelovou 7-6, 4-6 a 6-4.

0: Rádio Gold Impulse. 4 hodiny. Zprávy.
1: Rádio Impuls se zapojilo do podpory registru dárců kostní dřeně. V rámci Světového dne těchto dobrovolníků se více než 60 budov, památek a objektů napříč republikou nasvítilo do červené barvy. Mezi nimi i naše sídlo na pražském Smíchově. Smyslem bylo mimo jiné posílit povědomí o tématu transplantace krvetvorných buněk a vyzvat další dobrovolníky k zápisu do databáze. Koordinátorka registru Ilona Landová Impulzu řekla, že jde o bezbolestnou záležitost na pár minut.
2: Přijdete, vyplníte dotazník ohledně vašeho zdravotního stavu, uděláme stěr z bukální sliznice, to znamená štětičkou si sám odeberete DNA a z toho my jsme schopni vyšetřit HLA znaky a tuhle informaci vložíme do mezinárodně propojené databáze a takto nám to stačí, takhle jednoduchý to je.
1: V případě shody dárce s pacientem se provádějí další detailnější testy. Odběr krvetvorných buněk pro transplantaci probíhá buď z krve nebo z pánevní kosti. Způsob odběru si může vybrat sám dárce. V Českých Budějovicích by mohla stát první rychlobruslařská hala u nás. Byla by součástí komplexu, který má vzniknout ve sportovním areálu Složiště. Na projektu se v úterý podle hejtmana Martina Kuby domluvil Jihočeský kraj a sportovní svazy. V případě, že kraj nebude mít podporu státu, připraví areál bez rychlobruslařské haly. O výstavbě podobného zařízení v Česku se hovoří už několik let. Podle premiéra Andreje Babiše jsou teď ve hře dvě místa, Žďár nad Sázavou a právě České Budějovice. Šéf kabinetu ČTK řekl, že konečné slovo budou mít hlavně rychlobruslaři. Bobři na Plzeňsku ukazují, jak na sucho. Pomáhají zadržovat vodu v krajině. Na Lučním potoce u plzeňské Valchy dokázala jedna rodina v největším suchu vytvořit oázu života.
3: Loni se proslavila bobří rodina, která u dolejšího padričského rybníka v Brdech postavila hráze přesně v místech, kde je plánovali vybudovat lidé a ušetřila státu 30 milionů korun. Teď se bobrům podařilo něco podobného, jen v menším rozsahu. Zrevitalizovali luční potok u plzeňské Valchy a ten se stal oázou na kraji vysušené Plzně, kdy řeky byly na nejnižších stavech. Hráze na potoce tvoří kaskádu a zadržují vodu, což mimo jiné plní místním obyvatelům studny. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
1: Trump se v New Yorku sešel se Zelenským. Americký prezident jednal se svým ukrajinským protějškem o mírovém řešení války s Ruskem. Zelenský po schůzce řekl, že Ukrajina je připravená na jakýkoliv formát energetického příměří. On sám je navíc připravený se sejít ke společnému jednání s Trumpem a ruským prezidentem Putinem. Úterní schůzka proběhla na okraji všeobecné rozpravy 81. zasedání valného shromáždění OSN. Ještě před ní Trump řekl, že tématem jednání budou i střely do systému protivzdušné obrany Patriot, které Ukrajina bránící se ruské invazi žádá. Hokejová extraliga nabídla v úterý dva zápasy. Úřadující mistři z Pardubic podlehli v předehrávce 11. kola Liberci 4-5. Mladá Boleslav pak zvítězila v dohrávce 3. kola na ledě Sparty 5-3 a v tabulce se posunula na 5. místo před Pražany. Ve středu bude převážně polojasno, odpoledne přechodně až oblačno a na východě území se ojediněle vyskytnou přehánky, nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. 5 hodin. Zprávy.
1: Většina Čechů nakupuje potraviny několikrát týdně. Podle aktuálního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění to platí pro 65% lidí. Dalších 11% pak nakupuje jídlo každý den. Méně než jednou za týden chodí nakupovat 5% dotázaných. Nejvíce lidé navštěvují hypermarkety a supermarkety. Ženy podle průzkumu častěji nakupují pravidelně v menších a farmářských obchodech. Mladí zákazníci zase častěji využívají online obchody. Město Ostrava chystá další protipovodňová opatření. Ve spolupráci s podnikem Povodí Odry posílí hráze a zábrany podchodů a podjezdů v několika obvodech. Zatím se ve městě podařilo zpevnit a navýšit protipovodňovou hráz na soutoku řek Odry a Opavy.
2: Aktuálně jsou ochranné hráze v Ostravě připravené na to, aby město chránili před stoletou povodní, jenže předloňské povodně byly mnohem ničivější, byly více než 500leté a právě na tyto extrémní situace je nutné se připravit. Odborníci si je nasimulovali a zjistili, kde jsou slabá místa. K nejproblematičtějším patří zmíněný soutok Odry a Opavy, proto byl prvním místem, které se upravovalo. Další úpravy se chystají v Koblově, na dvou místech v Nové Vsi a v Přívoze u centrální čistírny odpadních vod. Eva Panošová, Rádio Impuls Ostrava.
1: Zvířatům přilepší nová sbírka v Hodonínské zoo. Peníze půjdou na ochranu naší divoké přírody. Mluvčí zoologické zahrady Ivo Cencinger vysvětluje, že přispět můžou návštěvníci hned při zakoupení vstupenky.
3: Posláním moderních zoologických zahrad je mimo jiné ochrana zvířat ve volné přírodě. A to sbírka ze vstupného má sloužit hlavně domácím a místním spolkům. Podpora bude přímá a my také můžeme konkrétně vidět, jak příjemci výtěžek využijí.
1: U vstupu do Hodonínské zoo si můžou návštěvníci vybrat vstupenku bez příspěvku nebo s ním. Pokud chtějí podpořit zvířata ve volné přírodě, zaplatí 3 koruny navíc. Budoucnost Grónska je o něco jasnější. Americký prezident Trump, dánská premiérka Frederiksenová a grónský premiér Nielsen v úterý v New Yorku na okraj zasedání valného shromáždění OSN podepsali novou dohodu o ostrově, který je autonomní součástí dánského království. Šéf Bílého domu v projevu označil ujednání za milník pro bezpečnost Spojených států, Arktidy a také Evropy. Dohoda podle agentury Reuters mimo jiné stanovuje, že případné nezávislé Grónsko zůstane součástí NATO a bude plnit podmínky této dohody. České tenistky hlásí velký úspěch. Ve finálovém turnaji poháru Billie Jean Kingové porazili Velkou Británii 2-0 na zápasy a postoupili do semifinále. Rozhodující druhý bod získala na tvrdém povrchu v Šenčenu Linda Nosková, která zvítězila nad Katie Bouterovou 6-2 a 7-6. Wimbledonská šampionka tak navázala na výhru Marie Bouskové nad Sony Cartelovou 7-6, 4-6 a 6-4. O postup do finále se svěřenkyně kapitánky Barbory Strýcové utkají v pátek se Španělskem nebo Kazachstánem. Ve středu bude převážně polojasno, odpoledne přechodně až oblačno a na východě území se ojediněle vyskytnou přehánky, nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. 6 hodin. Zprávy.
1: Rádio Impuls se zapojilo do podpory registru dárců kostní dřeně. V rámci Světového dne těchto dobrovolníků se více než 60 budov, památek a objektů napříč republikou nasvítilo do červené barvy. Mezi nimi i naše sídlo na pražském Smíchově. Smyslem bylo mimo jiné posílit povědomí o tématu transplantace krvetvorných buněk a vyzvat další dobrovolníky k zápisu do databáze. Koordinátorka registru Ilona Landová Impulzu řekla, že jde o bezbolestnou záležitost na pár minut.
2: Přijdete, vyplníte dotazník ohledně vašeho zdravotního stavu, uděláme stěr z bukální sliznice, to znamená štětičkou si sám odeberete DNA a z toho my jsme schopni vyšetřit HLA znaky a tuhle informaci vložíme do mezinárodně propojené databáze a tak to nám to stačí, takhle jednoduchý to je.
1: V případě shody dárce s pacientem se provádějí další detailnější testy. Odběr krvetvorných buněk pro transplantaci probíhá buď z krve nebo z pánevní kosti. Způsob odběru si může vybrat sám dárce. V Českých Budějovicích by mohla stát první rychlobruslařská hala u nás. Byla by součástí komplexu, který má vzniknout ve sportovním areálu Složiště. Na projektu se v úterý podle hejtmana Martina Kuby domluvil Jihočeský kraj a sportovní svazy. V případě, že kraj nebude mít podporu státu, připraví areál bez rychlobruslařské haly. O výstavbě podobného zařízení v Česku se hovoří už několik let. Podle premiéra Andreje Babiše jsou teď ve hře dvě místa, Žďár nad Sázavou a právě České Budějovice. Šéf kabinetu ČTK řekl, že konečné slovo budou mít hlavně rychlobruslaři. Bobři na Plzeňsku ukazují, jak na sucho. Pomáhají zadržovat vodu v krajině. Na Lučním potoce u plzeňské Valchy dokázala jedna rodina v největším suchu vytvořit oázu života.
3: Loni se proslavila bobří rodina, která u dolejšího padrického rybníka v Brdech postavila hráze přesně v místech, kde je plánovali vybudovat lidé a ušetřila státu 30 milionů korun. Teď se bobrům podařilo něco podobného, jen v menším rozsahu. Zrevitalizovali Luční potok u plzeňské Valchy a ten se stal oázou na kraji vysušené Plzně, kde řeky byly na nejnižších stavech. Hráze na potoce tvoří kaskádu a zadržují vodu, což mimo jiné plní místním obyvatelům studny. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
1: Trump se v New Yorku sešel se Zelenským. Americký prezident jednal se svým ukrajinským protějškem o mírovém řešení války s Ruskem. Zelenský po schůzce řekl, že Ukrajina je připravená na jakýkoliv formát energetického příměří. On sám je navíc připravený se sejít ke společnému jednání s Trumpem a ruským prezidentem Putinem. Úterní schůzka proběhla na okraj všeobecné rozpravy 81. zasedání valného shromáždění OSN. Ještě před ní Trump řekl, že tématem jednání budou i střely do systému protivzdušné obrany Patriot, které Ukrajina bránící se ruské invazi žádá. Hokejová extraliga nabídla v úterý dva zápasy. Úřadující mistři z Pardubic podlehli v předehrávce 11. kola Liberci 4-5. Mladá Boleslav pak zvítězila v dohrávce 3. kola na ledě Sparty 5-3 a v tabulce se posunula na 5. místo před Pražany. Ve středu bude převážně polojasno, odpoledne přechodně až oblačno a na východě území se ojediněle vyskytnou přehánky, nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: 3 minuty po 6. středa 23. září a Adam Kořice s vámi a probouzet vás budu muzikou let 60. až 80. Na řadě je skupina Pink Floyd, písnička Another Brick in the Wall. Přeji dobré ráno.

Tady rádio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život, přeji hezké ráno, středa 23. září. Do půl sedmé, Les Humphreys Singers, písnička Kansas City, německá skupina, kterou založil Angličan Les Humphreys, který žil v Hamburku. Koukám do kalendáře, 23. září, první podzimní den, a k tomu svátek slaví Berty. Přejeme vše nejlepší, na řadě jsou Les Humphreys Singers.

0: No, Radio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život, středa 23. září, po půl sedmé, Whitney Houston, také Eagles, ze všeho nejdřív ale Beatles, písnička Get Back. Teď už uslyšíme novinky ze světa zpravodajství, o slovo se hlásí naše redakce.
1: Radio Gold Impuls, přehled zpráv.
2: Pěkné středeční ráno. 5 000 korun s přítiskem si na pobočkách České národní banky pořídili tisíce lidí. Potravinářská inspekce otevřela v Brně opět bilu, kterou uzavřela kvůli výskytu hlodavců. Ruský soud poslal na 13 dní do vězení Čecha za protest na Rudém náměstí. Boxerka Stella Blažková je na mistrovství Evropy v semifinále a má jistou medaili. Po střetu osobního auta s vlakem je na Olomoucku uzavřená silnice mezi Senicí a náměstí na Hané. A ráno nás můžou překvapit mlhy, přes den se nám ale sluníčko zpoza mraků ukáže. Naměříme 16 až 20 stupňů. To byly krátké zprávy a Michael Ransdorf.
1: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

Tady je rádio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život. Přeji příjemné vstávání, středa 23. září. Do zpráv 7, za malou chvíli Shakin' Stevens, písnička This Ole House. Mě zajímá, do jakého rána jste se probudili, jakou teď máte středu. Zprávy ohledně vašeho počasí sbírám na WhatsAppu rádia Gold Impuls, a to na čísle 734 787 981. Napište mi a zapojte se do ranního vysílání i vy.

0: popsat český mejdan s impulzem? Tak jdeme na to! Úžasný, jubilejní, velký, hlasitý, hvězdný, nezapomenutelný, energický, impulzivní, výjimečný a hlavně desátý. Český mejdan s impulzem. Miraj, Olympic, Lucie Vondráčková, MiG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. 17. října O2 Arena. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 7 hodin. Zprávy.
2: A hezký vstup do středy vám přeje Michail Ransdorf. Na železničním přejezdu mezi Senicí a Náměští na Hané se srazilo auto s osobním vlakem. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. Provoz vlaků se zastavil. České dráhy zajišťují náhradní autobusovou dopravu. Podle stránek dopravce by se mohl provoz obnovit kolem 8 hodiny. Inspekce povolila provoz brněnské Bile napadené škůdci. Právě kvůli hlodavcům pobočku potravinového řetězce ve Stránského ulici v pondělí uzavřela. Našla na místě stopy po jejich působení. Kromě toho odhalila nečistoty na podlaze a poškozený strop. Podle úřadu prodejna ze státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí spolupracovala a přijala nápravná opatření. Tisíce lidí si přišli do České národní banky pro speciální 5000. Fronty odstály v Praze, Brně a Ostravě a taky v Hradci Králové. Někteří už bankovky nabízí sběratelům k prodeji. Cena se podle ČTK zpravidla pohybuje mezi 6 a 7 tisíci korunami. Pro bankovky vydané u příležitosti z tého výročí vzniku Národní banky Československé se dvěma portréty prvního československého prezidenta Masaryka si můžou lidé přijít i dnes. Centrální banka je bude ke směně nabízet do vyčerpání zásob. Celková emise je 200 tisíc kusů. Řidiči sahají hluboko do peněženky. Například ve Zlíně už je nafta zpravidla dražší než 50 korun. Ceny jsou na historickém maximu. Mnozí proto omezují cesty jen na nejnutnější provoz.
3: To, co se zdálo jako moto hororo sci-fi, je teď běžnou součástí reality začínajícího podzimu. Ve Zlíně litr nafty pod 50 korun prakticky nekoupíte na výpadovkách za městem u levnějších čerpacích stanic. Při troše štěstí kolem 49 korun a to buďte happy. Jako z pamětnického filmu zní pravdivé tvrzení o tom, že se letos jezdilo také kolem 32 korun za litr nafty. Jan Čada, Zlínský kraj.
2: A jdeme dál. Ohledně kůrovce jsou z Krkonoše zřejmě z problému venku. Napadeného dřeva v našich nejvyšších horách výrazně ubylo. Příští rok to ale bude zřejmě horší.
4: Lesníci v Krkonošském národním parku letos vytěží 15 000 kubíků napadeného dřeva. Je to 5x méně než v roce 2023. V příštím roce se situace pravděpodobně zhorší. Letos se vytvořil silný základ kůrovcové populace. Dalším faktorem je aktuální sucho, které snižuje vitalitu stromů a oslabuje jejich přirozenou schopnost se napadení bránit. Tomáš Plecháč, Královéhradecká redakce Mladé fronty dnes.
2: A jdeme na počasí, na východě se bude hodit deštník, ojediněle tam dorazí přehánky. Teploty se budou pohybovat jinak mezi 16 až 20 pod polojasnou oblohou. To byly zprávy a Michail Ransdorf, poslouchejte nás i dál.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
5: Máme 7:03, zprávy v celou jsou za námi a před námi je další hodina plná muziky let 60. až 80. Adam Kořica přeje hezké středeční ráno 23. září a teď už skupina YouTube písnička I Still Haven't Found What I'm Looking For.

0: Dobré ráno, blíží se nám 7:30, středa 23. září. Dnes máme, prosím vás, první podzimní den. Začíná astronomický podzim, chcete-li, rána jsou chladnější, večer se dřív stmívá, listí začíná měnit barvy. A přichází období, které má pro spoustu lidí svoje kouzlo a nás zajímá, jestli patříte mezi ně, co milujete na podzimu, v čem je podle vás podzim lepší než léto, jaké jsou vaše oblíbené podzimní aktivity, máte rádi podzimní procházky, výlety do lesa nebo houby, máte nějakou podzimní tradici, na kterou se každý rok těšíte, deka, dlabání dýní, co se vám vybaví, když se řekne podzim?
1: Na podzimu je nejkrásnější změna barev. Můžete zbalit baťoch, dát tam nějaký řízek, jedno pivo, hodně vody a jít do přírody.
2: Dobré ráno, no podzim, konečně podzim, počasí, kdy můžete něco dělat venku, prostě paráda, podzim to je prostě krásný roční období.
0: Je pravdou, že by nás mohl čekat letos opravdu povedený podzim i s příjemným počasím, ty teploty by měly být příští týden okolo 20, lehce přes, tak uvidíme. Co milujete na podzimu vy, je to pro vás zázračné roční období 604 111 211, to je číslo k nám. Kolega Michal Ransdorf už kompletuje zprávy na 7:30, do té doby hity let 60. až 80. Dobré ráno.

0: Radio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život, středa 23. září, máme tady první podzimní den, přeji pohodové vstávání po 7:30, naše další muzika let 60. až 80. Randy Travis, také skupina Pink Floyd, ze všeho nejdřív Monkees, písnička Last Train to Clarksville, teď už kolega Michal Ransdorf. Mišáku, vítej ve vysílání Radia Gold Impuls, ty máš pro nás nejnovější zprávy.
1: Radio Gold Impuls. Přehled zpráv.
2: Pěkné středeční ráno. Dneska nastává podzimní rovnodennost a začíná astronomický podzim. Poslanci by během dneška měli schvalovat zastavení pravidelného zdražování dálničních známek. Pro vznik rychlobruslařské haly jsou podle premiéra Babiše ve hře dvě místa, to ve Žďáru nad Sázavou a v Českých Budějovicích. Prezident Pavel dnes odpoledne vystoupí s národním projevem na valném shromáždění OSN. V předehrávkách hokejové extraligy Mladá Boleslav vyhrála na ledě Sparty 5-3 a Liberec zvítězil v Pardubicích 5-4. A na závěr počasí, bude celkem slunečno, tu a tam se ale ukážou mraky. Bude 16 až 20 stupňů. Hezký den s naším rádiem vám přeje Michael Ransdorf.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Zdravím vás z našeho rádia, středa 23. září do 8. naše ranní téma a muzika let 60. až 80. pak taky zprávy v celou. Začíná astronomický podzim a tohleto roční období dnes probíráme společně s vámi. Mě zajímá, co milujete na podzimu, v čem je podle vás podzim lepší než léto, co se vám vybaví, když se řekne podzim. Máte nějakou podzimní tradici, na kterou se každý rok těšíte, deka, dlabání dýní, a máte i nějakou třeba oblíbenou podzimní aktivitu, podzimní procházky, výlety do lesa nebo houby?
1: Dobré ráno, podzim je synonymum pro sychravo, deštivo, virózy a nachlazení, kterému jsem letos ani já neunikla, tak hlavně buďte zdraví.
2: Když se řekne podzim, tak se mi vybaví krásné hřiby v lese, procházky v lese, prostě nádherná krajina, krásně zmalovaná, pěkný den.
0: Podzim má zkrátka svoje kouzlo a trochu musím tvrdit, že i tady u nás doma v Česku je to výjimečné období, můžete vyrazit právě na ty podzimní výlety, které zmiňujete, ať už do lesa, na české zámky, hrady, ty mají taky svoje vždycky zvláštní kouzlo právě během tohoto období. Co vy, co milujete na podzimu, v čem je podle vás podzim lepší než léto, co se vám vybaví, když se řekne podzim, co chystáte na letošní podzim? 64 111 211, to je číslo k nám. Těšíme se na vaše další reakce a mou milou povinností je zahrát další muziku let 60. až 80. Pojďme na to. Dobré ráno.

0: Rádio Gold Impuls. 8 hodin. Zprávy.
1: A Michael Ransdorf vám u nich přeje hezké ráno. 240 dětí na východním okraji Prahy trápí křeče a zvracení. V újezdě nad lesy si desítky rodičů stěžují na vážné zažívací potíže svých ratolestí, které spojují s obědem v tamní školní jídelně. Škola tak vyhlásila na dnešek a zítřek ředitelské volno. Do budovy dochází přes 1100 dětí. Nemocných je celkem 250. Problémy se zažíváním má totiž i 10 zaměstnanců školy. Na tísňovou linku volalo z újezda přes 20 lidí. Situaci řeší i hygiena, která ale nechce do vyhodnocení laboratorních testů předjímat zdroj nákazy. Řada rodičů si stěžuje na špagety, které děti obědvaly předevčírem. Ředitel školy ale situaci prověřil a s klidným svědomím prohlašuje, že kuchařky dodržely všechny technologické postupy. Situaci zkomplikovaly i místní zavřené ordinace pediatrů. V úterý totiž byly bez proudu. Energetici přepojovali elektrickou síť a lékaři si tak museli včera dát den volna. Škola v Polesné ulici využije dnešní a zítřejší ředitelské volno k vyvětrání a důkladné dezinfekci prostor. Druhá budova základky na Staroklánovické v újezdě nad lesy ale zůstává otevřená. České velvyslanectví v Rusku poskytuje zadrženému Čechovi konzulární pomoc. Soud ho poslal na 13 dní do vězení kvůli protestu, který uspořádal u Leninova mauzolea na Rudém náměstí v Moskvě. Podle agentury TASS muž držel v ruce transparent, který měl za cíl diskreditovat ruskou armádu. Soud mu uložil taky pokutu v přepočtu kolem 15 000 korun. Podle mluvčího českého ministerstva zahraničí Čerga úřad o incidentu ví. S ohledem na citlivost případu nebude víc událost komentovat. Víc než 60 budov a objektů napříč Českem včera svítilo červeně. Symbolicky tím připomněli význam registru dárců krvetvorných buněk. Ten umožňuje najít člověka, který podstoupením jejich odběru může zachránit život pacientovi s leukémií. Letos se poprvé symbolicky na červeno nasvítila třeba i budova našeho rádia nebo Pražský hrad. Osobně se na to byla podívat i vedoucí registru Marie Kuříková, podvídal si s ní náš reportér Tomáš Kabát.
2: Co to s vámi dělá, když vidíte Pražský hrad v červených barvách?
3: Jsem rozechvělá, moc si toho vážím.
2: Kolik dobrovolníků podle vás ještě ten registr potřebuje?
3: Ono je to složitější, protože v České republice je registrováno více než 2% dospělé populace, což je skvělé, ale zároveň jsou pořád pacienti, pro které dárci najít nemůžeme, takže kdo by se mohl registrovat, ať to prosím udělá.
2: Jak se daří šířit to povědomí o registru?
3: Je vidět, že to úsilí se vyplácí a od loňského roku se i významně zvýšilo počet lidí v registru, takže za to jsme taky moc rádi.
2: Vedoucí registru dárců krvetvorných buněk Marie Kuříková. Díky za rozhovor, nashledanou.
3: Já také děkuji.
2: Z prvního nádvoří Pražského hradu se loučí i Tomáš Kabát.
1: A na závěr jdeme na počasí. Ráno nás můžou překvapit mlhy, přes den se nám ale sluníčko zpoza mraku ukáže. Naměříme 16 až 20 stupňů. To byly zprávy a Michael Ransdorf.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: 3 minuty po 8 hodině. Mišáku, děkujeme za zprávy. Budeme se na tebe těšit opět zhruba za takovou půl hodinu. Adam Kořica přeje hezké ráno. Středa 23. září začíná nám astronomický podzim. A teď už naše hity 60. až 80. písnička Red Red Wine.

0: Středa 23. září, blíží se 8:30, kolega Michal Ransdorf už připravuje zprávy, uslyšíme za pár minut do té doby muzika let 60. až 80. a také naše dnešní podzimní ranní téma. Začíná astronomický podzim, rána jsou chladnější, večer se dřív stmívá, listí začíná měnit barvy a přichází období, které má pro spoustu lidí svoje kouzlo. Patříte mezi ně?
1: Já mám na jeseni najradšej to, že je pekná príroda, to, že sa v jeseni nakládá kyslá kapusta, chodí sa na huby do lesa a rúbe drevo do krbu.
2: Když se řekne podzim, tak by mělo být všude barevno.
0: Ano a snad i bude. Co milujete na podzimu vy? V čem je podle vás podzim lepší než léto? Jaké jsou vaše oblíbené podzimní aktivity? Máte rádi procházky, výlety do lesa, houby? Máte nějakou podzimní tradici, na kterou se každý rok těšíte? Deka, dlabání dýní? A co se vám vybaví, když se řekne podzim? 6411 211, určitě nám zavolejte i vy. A teď už muzika let 60. až 80.

0: Rádio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život. Teď nastal čas na zprávy, na rychlý přehled v podání kolegy Michala Ransdorfa. Po půl deváté další muzika let 60. až 80. Dan Hill, také Culture Club, George Strait ze všeho nejdřív, ale písnička Simon Says.
1: Rádio Gold Impuls. Přehled zpráv.
2: Hezké středeční ráno. Po střetu osobního auta s vlakem je na Olomoucku uzavřená silnice mezi Sednicí a náměští na Hané. Potravinářská inspekce otevřela v Brně opět bilu, kterou v pondělí uzavřela kvůli výskytu hlodavců. České velvyslanectví v Moskvě poskytuje zadrženému českému občanovi konzulární pomoc. Na platy v regionálním školství půjde podle předsedy školských odborů do Příka příští rok o 11 miliard 700 milionů korun navíc. Boxerka Stella Blažková je na mistrovství Evropy v semifinále a má jistou medaili. A na východě se bude hodit deštník, ojediněle tam dorazí přehánky. Teploty se budou pohybovat mezi 16 až 20. To byly krátké zprávy a Michael Ransdorf.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Zdravím vás z našeho rádia, středa 23. září, blíží se 9. hodina, do zpráv celou ještě určitě ranní téma a pak taky muzika let 60. až 80. Ivan Mládek zpívá o tom, že nejkrásnější období je podzim a zdali pak to máte stejně i vy, zjišťujeme dnes ráno, co milujete na podzimu, v čem je podle vás podzim lepší než léto, jaké jsou vaše oblíbené podzimní aktivity, máte rádi podzimní procházky, výlety do lesa nebo houby, máte nějakou podzimní tradici, na kterou se každý rok těšíte, deka, dlabání dýní. Co se vám vybaví, když se řekne podzim? Dnes totiž začíná astronomický podzim, máme tady první podzimní den.
1: Když se řekne podzim, tak se mi krásně představí bláto, pouštění draků a Hubertovy jízdy. Ale ne pouštění draků tak, jak si myslíte, jelikož se po létě krásně ochladilo, tak to znamená, že naši koníci, místo toho, aby byli hodňoučcí, nám začnou lítat vzduchem.
2: Podzim úplně moc nemusím, až na to houbaření, ale má to zas tu výhodu v tom, že se nosí další věci, kalhoty a podobně, takže si nemusím tak často holit nohy.
0: Chápu. Je důležité si jako na všem najít něco pozitivního. Opět děkujeme za vaše telefonáty, za vaše komentáře. Společně jsme probrali podzim, který startuje dnešním dnem do deváté do zpráv s kolegou Michalem Ransdorfem. Hity let 60. až 80.

0: popsat český mejdan s impulzem? Tak jdeme na to! Úžasný, jubilejní, velký, hlasitý, hvězdný, nezapomenutelný, energický, impulzivní, výjimečný a hlavně desátý. Český mejdan s impulzem. Miraj, Olympic, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. 17. října O2 Arena. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 9 hodin. Zprávy.
2: A hezké dopoledne vám přeje Michael Ransdorf. Čas na levnější fixaci cen energií vypršel. E.ON a Pražská plynárenská zdražují fixované produkty elektřiny a plynu. Lidé si připlatí stovky korun za megawatt hodinu. Průměrná domácnost přitom jednu megawatt hodinu elektřiny spotřebuje za zhruba 4 měsíce. Zákazníci Pražské plynárenské tak můžou od včerejška za roční spotřebu elektřiny zaplatit zhruba o 1800 navíc. Megawatt hodina zdražila o 600 korun. U E.ONu si musí lidé od minulé středy připravit zhruba o 600 korun ročně navíc. Spotřebovaná megawatt hodina elektřiny tam vychází u nejběžnější sazby o 200 korun dráž. U plynu je růst cen megawatt hodiny o něco méně citelný. Za ní si lidé v průměru zaplatí přibližně 110 korun navíc. Energetici zdražují především kvůli růstu cen na velkoobchodním trhu. Ty se šplhají nahoru kvůli krizi na Blízkém východě. V posledních měsících tak zdražovala i firma Innogy, MND nebo Pražská energetika. Ceny plynu a elektřiny na evropských trzích přitom vyrostly od března o desítky procent. Dnes začíná astronomický podzim. Slunce vstoupilo do znamení vah a nastala podzimní rovnodennost. To je okamžik, kdy se střed slunce nachází právě nad zemským rovníkem, takže rovnoměrně osvětluje obě polokoule. Den a noc mají díky tomu téměř stejnou délku. V den podzimní rovnodennosti vychází slunce přesně na východě a zapadá přesně na západě. Meteorologové očekávají, že po ochlazení ze začátku týdne se na víkend oteplí. Sobota a neděle může přinést počasí babího léta s polojasným až jasným nebem a teplotami přes den nad 20 stupni Celsia. Hrozivý scénář pro motoristy na Slovensku se naplnil. Nafta se u našich sousedů přehoupla přes 2 eura za litr, čili 50 korun. Zatímco česká vláda od října znovu začne cenu paliv regulovat, slovenská žádná taková opatření nechystá. Spoléhá se na dohodu s rafinérií Slovnaft.
3: Cenami palív sa koalícia intenzívne zaoberá, ale slovenská vláda doteraz nepredložila žiadne konkrétne opatrenia. Nafta prekročila psychologickú hranicu, za ktorou sa prirodzene mení správanie ľudí, ktorí teraz obmedzia svoje nákupy. Navyše analytici nemajú dobré správy. Tvrdia, že ceny môžu naďalej rásť. Slovenská vláda po vzore Česka zvažuje zavedenie dočasnej mimoriadnej dane pre rafinérsky sektor i zníženie spotrebnej dane z nafty. Josef Bálko, Slovensko.
2: A na závěr zpráv jdeme na počasí, dnes bude celkem slunečno, tu a tam se ale ukážou mraky, bude 16 až 20 stupňů Celsia. Hezký den s naším rádiem vám přeje Michael Ransdorf.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: 3 minuty po 9. hodině, středa 23. září. Společně startujeme první podzimní dopoledne tady na Goldu. Začíná astronomický podzim. Adam Kořica přeje dobrý den. A teď už písnička Heaven is a Place on Earth.

0: Posloucháte rádio Gold Impulse, zlaté hity, sladký život, blíží se nám 10. hodina, já přeji hezké dopoledne, středa 23. září, doufám, že se máte fajn. Do zpráv celou ještě určitě skupina Olympic, také Simple Minds, ze všech nejdřív Paul McCartney and Wings. Dnešní první podzimní večer podle kalendáře můžete opět trávit s rádiem Gold Impulse. My se rozhodně zlobit nebudem, ba naopak nabídneme vám naši cover show, to znamená, že zahrajeme originály českých hitů, a to po 18. hodině.
1: Rádio Gold Impulse.

0: Radio Gold Impuls. 10 hodin. Zprávy.
1: A u nich vás vítá Michael Ransdorf. Pěkné dopoledne. Tragická nehoda zastavila provoz z Brna do Svitav. Poblíž Krhova na Boskovicku se srazilo osobní auto s dodávkou. Přetížená silnice 43 přinesla další oběť. Zemřel řidič osobáku, pro kterého dokonce letěl zdravotnický vrtulník. Bohužel ale musel odletět prázdný. Druhého muže hasiči vyprostili a záchranáři ho převezli do nemocnice v Boskovicích. Policisté uzavřeli 43 ve směru od Brna za Černou horou a od Svitav musí řidiči mimořádně odbočovat na Lisice. Naše dopravní centrála ale upozorňuje na to, že je situace na místě navíc komplikovaná kvůli opravám na silnici z Krhova na Lisice, kudy by běžně šlo místo nehody oběd. Současná objížďka je ale hodně dlouhá a v Lisicích se navíc kvůli výstavbě chodníků jezdí kyvadlově jedním pruhem. Plynulý průjezd pro osobáky naše centrála hlásí od Svitav přes odbočku na kruhovém objezdu na Boskovice směrem na Rájec Jestřebí. Ve směru od Brna musí řidiči sjet ze 43 už v Černé hoře. A z jihu Moravy jdeme na jih Čech. V Českých Budějovicích by mohla vzniknout první rychlobruslařská hala. Byla by první sportovní komplex ve sportovním areálu s ložiště, který tam má vzniknout. Na projektu se podle hejtmana Kuby domluvili Jihočeský kraj a sportovní svazy. O výstavbě rychlobruslařské haly v Česku se hovoří několik let. Podle premiéra Andreje Babiše jsou teď ve hře dvě místa, a to Žďár nad Sázavou a České Budějovice. Konečné slovo budou mít podle něj hlavně rychlobruslaři. Íránský ministr zahraničí sdělil podmínky pro Hormuzský průliv. Při setkání se zvláštním americkým zmocněncem Witkoffem oznámil, že pro umožnění volné plavby klíčovou námořní tepnou je nutné okamžité zrušení americké blokády íránských přístavů, okamžité uvolnění zmrazených aktiv a ukončení války na všech frontách odporu. Připomínám, že oblastí před válkou procházela asi pětina globálních dodávek ropy. Ohledně kůrovce jsou Krkonoše zřejmě z problému venku. Napadeného dřeva v našich nejvyšších horách výrazně ubylo. Příští rok ale zřejmě bude hůř.
2: Lesníci v Krkonošském národním parku letos vytěží 15 000 kubíků napadeného dřeva. Je to pětkrát méně než v roce 2023. V příštím roce se situace pravděpodobně zhorší. Letos se vytvořil silný základ kůrovcové populace. Dalším faktorem je aktuální sucho, které snižuje vitalitu stromů a oslabuje jejich přirozenou schopnost se napadení bránit. Tomáš Plecháč, Královéhradecká redakce Mladé fronty Dnes.
1: A jdeme na počasí. Ranní mlhy už by se většinou měly rozpustit. Přes den se na nás občas zpoza mraků usměje sluníčko. Naměříme 16 až 20 stupňů Celsia. To byly zprávy a Michael Ransdorf. Poslouchejte nás i dál.
0: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: 3 minuty po 10. na Goldu je stále s vámi Adam Kuřica. Další zpravodajskou relaci nabídneme opět za hodinu. A teď už muzika let 60. až 80. Pretenders, písnička Don't Get Me Wrong. Přeji hezké a ničím nerušené středeční dopoledne.

0: Radio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život, blíží se 11. hodina, já přeji hezké první podzimní dopoledne, máme tady totiž astronomický podzim, který začíná právě dnes, do zpráv celou Lynn Anderson, písnička Rose Garden. Pojďme si to hned na začátku tohoto ročního období ujasnit, žádné podzimní splíny, protože podzim je přeci jedno z nejútulnějších období v roce, barevné listí, vůně z kořice, konečně zase ty parádní svetry a horký čaj v ruce, to zkrátka nemá chybu. A víte, co tenhle podzimní start ještě vylepší? Zjistil jsem totiž, že existuje tajná zbraň pro skvělý zrak, rozzářenou pokožku a pevnou imunitu. A má to úžasnou oranžovou barvu. Pozor, není to mrkev, jo? Řeč je prosím vás o batátech. Držte se, protože jeden jediný středně velký pečený batát v sobě ukrývá více než 400% denní potřeby vitamínu A. To je víc než dost, abychom viděli skrze každou ranní mlhu a zářili víc než podzimní slunce. Tak takový malý tip pro vás, zkuste v následujících dnech provonět svoji kuchyň pečenými batáty. My hrajeme další hity 60. až 80. na řadě písnička Rose Garden.
1: Radio Gold Imp-

0: popsat český mejdan s impulzem? Tak jdeme na to! Úžasný, jubilejní, velký, hlasitý, hvězdný, nezapomenutelný, energický, impulzivní, výjimečný a hlavně desátý. Český mejdan s impulzem. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. 17. října O2 Arena. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Radio Gold Impuls. 11 hodin. Zprávy.
2: A u nich vám hezké dopoledne přeje Michael Ransdorf. Německá metropole je na nohou. Berlínská policie na místě podniká rozsáhlou razii kvůli podezření z nelegálního obchodování se zbraněmi. 300 policistů prohledává byty na několika místech velkoměsta. Zadržených už je několik lidí a zajištěné jsou nejméně dvě zbraně s ostrými náboji. Podle agentury DPA souvisí zátah s organizovanou kriminalitou. Dešťovou vodu netrpělivě vyhlíží vodohospodáři. Extrémní sucho trvá, dešť zatím nepomohl. Zásoby vody v přehradách jsou tak oproti normálu mnohem menší. Poklesu se museli přizpůsobit provozní řády. Pozornost veřejnosti se upíná hlavně na stavy v nádržích na pitnou vodu. Například v jižních Čechách je kromě Římova na pitnou vodu určené i vodní dílo Husinec na Prachaticku. V poslední době klesala hladina téměř o 30 cm týdně. V zářijových dnech má zásobní prostor naplněný jen ze 13%. Letošní situace je podle serveru iDnes.cz ten nejhorší v historii. Kriminalisté navrhli obžalovat dívku a jejího přítele z Olomoucka z vraždy. Dopustit se na ní měli v Bohuňovicích na matce 18-leté mladé ženy. Obžaloba je navržená i pro pokus vraždy jejího otce. Motivem byl podle policie majetkový prospěch. Dvojice je od činu ve vazbě. Hrozí 15 až 20 let vězení nebo výjimečný trest. Řidiči sahají hluboko do peněženky. Ve Zlíně už je nafta zpravidla dražší než 50 korun. Ceny jsou na historickém maximu. Mnozí řidiči omezují cesty jen na nejnutnější provoz.
3: To, co se zdálo jako moto hororo sci-fi, je teď běžnou součástí reality začínajícího podzimu. Ve Zlíně litr nafty pod 50 korun prakticky nekoupíte na výpadovkách za městem u levnějších čerpacích stanic. Při troše štěstí kolem 49 korun a to buďte happy. Jako z pamětnického filmu zní pravdivé tvrzení o tom, že se letos jezdilo také kolem 32 korun za litr nafty. Jan Čada, Zlínský kraj.
2: A na závěr jdeme na trošku širší počasí. Dneska startující podzim dá ještě prostor babímu létu. O víkendu se nám totiž příjemně oteplí. Chladná rána s námi ale přesto vydrží. Potrápit nás můžou přízemní mrazíky. Do konce týdne bychom si ale měli nachystat taky deštníky a po ránu bychom se měli přiobléct. Přes noc budou totiž klesat pravidelně teploty k 7 stupňům, což platí i pro dnešek. Před celkem slunečným víkendem se musíme připravit na deštivé počasí, které nám třeba zítra srazí teploty na 12 až 17 stupňů. I v pátek bude okolo 15. Příjemné vyhlídky ale připravuje sobota. Spolojasné oblohy se nám ukáže sluníčko a zatímco první den víkendu bude okolo 19. V neděli se za jasné oblohy vyhoupneme na teploty okolo 21. No a dnes nás čeká celkem slunečné počasí, tu a tam se ukážou mraky, ale naměříme 16 až 20 stupňů. To byly zprávy a Michael Ransdorf.
1: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: 3 minuty po 11. A teď tady na Goldu budeme krotit duchy. Na řadě je písnička Ghostbusters, zpívat bude Ray Park Junior. Adam Kořica přeje hezké středeční dopoledne.

0: Posloucháte rádio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život, středa 23. září do 12. Do zpráv celou ještě určitě skupina Olympic, písnička Dej mi víc své lásky, ze všeho nejdřív ale Supremes, nahrávka You Can't Hurry Love. Já jsem Adam Kořica, pro dnešní den se loučím, za sebe vám přeji hezkou středu, užijte si ten dnešní první podzimní den i nadále s rádiem Gold Impuls. Další muziku let 60. až 80. nabídne po zprávách celou kolega Zdeněk Sekanina. Já si to s vámi střihnu zase zítra po 6. hodině raní. Do té doby se mějte krásně. Naslyšenou.
1: Rádio Gold Impuls.

0: Radio Gold Impuls. 12 hodin. Zprávy.
1: Hezký den u zpráv přeje Honza Varga. Kalendář dnes ukazuje první podzimní den a máme za sebou zatím nejchladnější ráno. V den podzimní rovnodennosti klesaly ranní teploty k 5 stupňům a místy se objevily přízemní mrazíky. Přes den ale převládá slunečná obloha, ojedinělé přehánky zasáhnou pouze východ Moravy a Slezska. Zítra počasí zkazí velká oblačnost s deštěm na většině území a denní maxima klesnou na 12 až 17 stupňů. Pátek už slibuje postupné ubývání srážek a o víkendu dorazí pravé babí léto. Sobota nabídne jasnou oblohu a příjemné odpolední teploty kolem 22 stupňů, i když rána zůstanou chladná a doprovodí je ojedinělé mlhy. Policisté porazí v Akademii věd nikoho nezadrželi ani neobvinili. Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu prohledali hlavní sídlo na Národní třídě i pracoviště v Praze 8, kde navštívili archiv a serverovnu střediska společných činností. Z budov odvezli stohy listin a elektronická data. Mluvčí městských žalobců Aleš Cimbala potvrdil, že vyšetřovatelé případ dál prověřují bez konkrétních obvinění. Podle dostupných zpráv médií kriminalisté rozplétají podezření, že lidé v Akademii sepisovali fiktivní dohody o provedení práce v servisním středisku, které zajišťuje administrativní a technickou podporu vědcům. Před pobočkami České národní banky se i dnes tvoří dlouhé fronty zájemců o novou pamětní 5000 korunu. Speciální bankovka vychází ke stému výročí vzniku Národní banky Československé v nákladu 200 000 kusů a lidé si mohou vyměnit maximálně 3 kusy na osobu. Zatímco v Praze v ulici Na Příkopě dosahovala dopolední fronta zhruba 100 metrů a odbavení probíhalo plynule, v Ostravě někteří sběratelé čekali už od nočních hodin. 5000 koruna nese jubilejní přítisk s portréty Tomáše Garrigua Masaryka a QR kódem. Na internetových aukcích se už teď prodává s přirážkou za 6 až 7 tisíc korun. Analytici ale před přehnanými očekáváními varují. Kvůli vysokému počtu vydaných kusů se do budoucna nedá počítat s výrazným zhodnocením. Roman Macek si užívá reprezentační nominace. Fotbalista pražské Sparty je rád, že se v 29 letech poprvé dočkal. Možnost reprezentovat byla jedním z důvodů, proč se Macek loni po 12 letech vrátil do Česka.
2: Ten můj průběh kariéry, zvlášť na začátku, když to odlehčím, tak byl tak jednoduchý, šlo všechno po másle. Šel jsem všema mládežnickýma kategoriama reprezentací, takže jsem možná očekával, že třeba v té reprezentaci budu hodně dřív. A byla to taková věc, která mi v hlavě utkvěla.
1: Fotbalový národní tým vyzve v Lize národů už tuto sobotu Chorvaty, dále pak držitele bronzu z posledního světového šampionátu Angličany a úřadující mistry světa Španěly. Zítra čekáme oblačno až zataženo, v severovýchodní polovině území místy občasný déšť nebo přehánky, na západě bude ale polojasno, večer bude od jihozápadu s výjimkou severovýchodu ubývat oblačnosti a srážek, naměříme přes den 13 až 17 stupňů Celsia, na západě až 19, tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: Tak je to středa a opět Goldu je třeba. Frankie Goes to Hollywood je písnička, kterou pro vás teď vybral Zdeněk Sekanina, který vám přeje krásný den z Goldu.

0: Krásné odpoledne s Goldem přeje Zdeněk Sekanina, je 23. září, svátek mají Berty. No a lidová pranostika pro dnešní den hovoří jasně, na svatou Bertu podzim zavírá vrata za létem. Je to prostě připomínka toho, že ty hřejivé letní paprsky už definitivně vystřídal podzimní čas. Ale nesmutněme, protože skvělá muzika, kterou pro vás Gold hraje, tady bude pořád. Uriah Heep právě teď, Lady in Black, potom Elton John nebo za českou muziku Blue Effect, Slunečný hrob.
1: Radio Gold Impulse.

popsat český mejdan s impulzem? Tak jdeme na to! Úžasný, jubilejní, velký, hlasitý, hvězdný, nezapomenutelný, energický, impulzivní, výjimečný a hlavně desátý. Český mejdan s impulzem. Miraj, Olympic, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. 17. října O2 Arena. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Gold Impuls. 13 hodin. Zprávy.
1: Hezký den u zpráv přeje Honza Varga. Masarykovu základní školu v pražském Újezdu nad Lesy zasáhla masivní nákaza salmonelózy. Hygienici už potvrdili infekci u prvních školáků a žaludeční potíže trápí nejméně 240 dětí a 10 dospělých. Vedení školy proto vyhlásilo pro druhý stupeň a Montessori třídy na dnešek i zítřek ředitelské volno. Školáci tak zůstávají doma a personál mezitím celou budovu od podlahy až po strop dezinfikuje. Hygienická stanice označila epidemii za absolutní prioritu a zjišťuje, odkud se nákaza do jídelny nebo mezi děti dostala. Podle dřívějších informací měli nakažení sníst ve školní jídelně uhlířské špagety. Odpůrci chystané silnice 1/35 Českým rájem podali trestní oznámení pro podezření ze špatného hospodaření se státním majetkem. Spolky tvrdí, že stát vybral severní trasu z Jičína do Turnova na základě chybných studií a zbytečně utratí minimálně 10 miliard korun. Ředitelství silnic a dálnic kritiku odmítá a trvá na platnosti krajských územních plánů. Stavba za 30 miliard korun ale nabere mnohaleté zpoždění, protože ministerstvo životního prostředí zrušilo původní posudek vlivu na přírodu. Silničáři musí proces EIA zopakovat a s pracemi nezačnou dříve než v roce 2033. Alternativní jižní obchvat mimo chráněné území navíc ŘSD odmítá jako nereálný. Češi chtějí poslat družici k měsíci planety Saturn. Přístroj směřující k Enceladu chtějí vyvinout společně s Němci a Francouzi. K planetě s ikonickým prstencem by mohl vyrazit po roce 2040. Jan Žabka z Akademie věci myslí, že by sonda mohla objevit velmi zajímavé věci.
2: My bychom chtěli vyvinout přístroj, který by letěl v rámci misie L4 na Enceladus, to je mesiac Saturnu, kde se dají předpokládat nějaké probiotické znaky života.
1: V minulosti Enceladus zkoumala americká sonda Cassini. Ta zaznamenala na výtryscích ze Saturnova měsíce organické sloučeniny. Přístroje družice ale nebyly dostatečně vybavené, aby substance dostatečně prozkoumaly. Tragická nehoda ve Lhotě u Vsetína si vyžádala život 64-letého muže. 66-letá řidička osobního auta ho v úterý večer spatřila ležet na neosvětlené silnici a přes prudké brzdění střetu nedokázala zabránit. Muž na místě podlehl těžkým zraněním i přes rychlý zásah záchranářů. Otřesené ženě poskytla pomoc policejní interventka. Silnici policisté během vyšetřování uzavřeli a dopravu odkláněli na objízdné trasy. Kriminalisté teď zjišťují přesné příčiny neštěstí i míru zavinění. Jde o 20. oběť letošních dopravních nehod ve Zlínském kraji. Zítra čekáme převážně oblačno až zataženo na severovýchodě s občasným deštěm nebo přeháňkami. Večer bude od jihozápadu s výjimkou severovýchodu ubývat oblačnosti i srážek a během dne naměříme 13 až 17 stupňů na jihu a západě až 19. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: Ať je počasí jakékoliv, v písničkách to vždycky je lepší. Teď to bude It's Raining Men, kterou pro vás vybral Zdeněk Sekanina. Přeju krásnou středu s datem 23. září s Goldem.

0: vás můžu na Goldu vybírat muziku. I'm so excited, bude i písnička, kterou jsem pro vás připravil, Pointer Sisters připraveni. No ale ještě předtím něco málo erudace. Já jsem před hodinkou mluvil o tom, že svátek má dnes Berta, tak jestli nějakou Bertu ve svém okolí máte, měli byste anebo mohli vědět, že jde o starogermánské jméno, které vzniklo ze slova Bert. V překladu znamená zářivá, jasná nebo slavná. Já osobně si nejvíc pamatuju na čertíka Bertíka, ten byl taky zářivý, jasný i slavný. Tak přejeme všechno nejlepší Bertám a na Goldu rozjíždíme další muziku.
1: Radio Gold

0: Rádio Gold Impuls. 14 hodin. Zprávy.
1: Hezké odpoledne u zpráv přeje Honza Varga. Řidiči si mohou oddechnout, cena dálničních známek zůstane v příštích letech stejná. Poslanci zrušili automatické zvyšování cen podle inflace a nových kilometrů dálnic, které zavedla minulá vláda. Roční kupon tak zůstává na letošních 2570 korunách, beze změny zůstanou i měsíční a desetidenní poplatky nebo slevy pro ekologická auta. Velká a praktická změna čeká jednodenní známku, nově bude platit celých 24 hodin od okamžiku nákupu. Takže už nevyprší úderem půlnoci. Zatímco opozice krok kritizuje jako čistý populismus, předloha teď míří k senátorům. Česko se zapojí do celosvětové snahy ochránit děti před nástrahami umělé inteligence. Na půdě OSN to potvrdil prezident Petr Pavel. Francie, Španělsko nebo Austrálie chtějí donutit technologické giganty, aby jejich chytré technologie nevytvářely falešná videa, nešířily dětskou pornografii a nebudovaly u dětí těžkou závislost. Americký prezident Donald Trump ale jakoukoliv regulaci striktně odmítá a hodlá rozvoj nových technologií nechat běžet úplně volně. Podle českého prezidenta ale musíme udělat pořádek aspoň u nejmladší generace, aby děti na internetu neskončily jako pokusní králíci. Univerzita Karlova slavnostně otevřela v Hradci Králové nový moderní kampus za více než 7 miliard korun. Areál bezprostředně sousedí s fakultní nemocnicí a soustředí pod jednu střechu výuku i výzkum lékařské a farmaceutické fakulty. Obě školy dosud fungovaly v roztříštěných a kapacitně nevyhovujících prostorách. Od konce září ale nabídnou zázemí pro 3600 studentů. Rektor Univerzity Karlovy Jiří Zima i premiér Andrej Babiš označili stavbu za jednu z největších investic v historii českého vysokého školství a strategický impuls pro celé tuzemské zdravotnictví. Rozsáhlý komplex s desítkami tisíc metrů čtverečních užitné plochy využívá moderní technologie včetně více než stovky geotermálních vrtů a vlastní střešní fotovoltaické elektrárny. Do Vysokých Tater už přišla zima, napadl tam první letošní sníh a stavěli se i sněhuláci. Turisté takové ochlazení nečekali, někteří přišli pouze v krátkých rukávech na pobyt. Pokud se chtějí vydat na vysokohorskou túru, potřebují bundu i rukavice.
2: Muškáty na terasách vystriedali snehuliaci. Astronomické leto sa lúči so Slovenskom poriadnym chladom. Na vrcholkoch Tatier sa teploty prepadli pod nulu a už aj v dolinách pribudli centimetre snehu. Ešte nestihli zožltrnúť listy a už sa kotúľajú snehové gule. Pre turistov je to malý sviatok, tešia sa tomu, no nie sú príliš opatrní. Niekde napadlo až 25 cm snehu. Oplatí sa tak sledovať výstrahy horských záchranárov. Jozef Balko, Rádio Impuls, Tatry.
1: Zítra čekáme oblačno až zataženo na severovýchodě i s deštěm nebo s přeháňkami. Večer od jihozápadu s výjimkou severovýchodu bude ubývat oblačnosti i srážek. Přes den naměříme 13 až 17 stupňů, na jihu a západě až 19. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: I prostor mezi 14. a 15. hodinou bude na Goldu patřit skvělé muzice. Teď to bude Bonnie Tyler a připraveni jsou třeba i Bee Gees nebo Genesis. Muziku pro vás vybírá a krásný den přeje Zdeněk Sekanina.

0: Stejně jako u vás, buď doma nebo v kanceláři, máme středu 23. září. No a mohli byste vědět, že jde o Mezinárodní den znakových jazyků. Tento svátek pod záštitou OSN připomíná důležitost znakového jazyka pro sluchově postižené spoluobčany. Je to skvělá příležitost popřát všem, kteří pomáhají překonávat bariéry mezi lidmi. Tak moc díky. Já kdybych tady znakoval, tak vám to vzhledem k tomu, že jsem v rádiu, nebude nic platné, no tak pustím raději muziku. If You Could Read My Mind je písnička od Gordon Lightfoot, no a Susan Vega je připravena s Lukou, stejně jako Petr Spálený, který ví, že plakalo baby.
1: Rádio Gold Impulse.

0: Waving your banner all over the land.
1: 10 slov, jak popsat český mejdan s impulzem? Tak jdeme na to! Úžasný, jubilejní, velký, hlasitý, hvězdný, nezapomenutelný, energický, impulzivní, výjimečný a hlavně 10. Český mejdan s impulzem. Miraj, Olympic, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. 17. října O2 Arena. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
2: Rádio Gold Impuls. 15 hodin. Zprávy.
3: Hezký den u zpráv přeje Honza Varga. Dnešní první podzimní den se černým písmem zapisuje do statistik. Na silnicích zemřelo už 6 lidí. Vyrovnal se tak dosud nejtragičtějšímu dni letošního roku, který byl 27. července. K ranním smrtelným bouračkám na dálnici D35 v Kolíně, u Čestic na Rychnovsku a u Krhova na Blanensku totiž odpoledne přibyla další tragédie. Znovu na Blanensku, kousek od ranního neštěstí, osobní auto narazilo do nákladáku a další člověk srážku nepřežil. Zdravotníci navíc bojují o život těžce zraněného spolujezdce z ranní srážky v Česticích, kde na místě zahynuli oba šoféři. Policisté proto důrazně varují řidiče, aby za volantem okamžitě ubrali plyn. Ranní výbuch ve Vlašimské zbrojovce zranil 2 lidi. Jeden pracovník utrpěl středně těžká zranění, druhý si stěžuje na potíže se sluchem. K neštěstí došlo v oddělené části haly, kde personál osazuje nábojnice iniciačními zápalkami. Dělník při manipulaci zřejmě udělal chybu a malé množství zápalek explodovalo. Rána naštěstí nezpůsobila žádný požár ani další řetězové výbuchy a podnik hlásí jen minimální dopad na samotnou výrobu munice. Vedení firmy i policie uklidňují veřejnost, že žádné další nebezpečí nehrozí a kriminalisté celou věc vyšetřují jako klasický pracovní úraz. Ruský vojenský vrtulník narušil polský vzdušný prostor. Stroj Mi-8 přeletěl z Kaliningradské oblasti a pronikl zhruba 300 metrů za hranice, kde kroužil přes 40 sekund. Polská armáda okamžitě zvedla do vzduchu stíhačky a uvedla pozemní protivzdušnou obranu do plné pohotovosti. Velení ozbrojených sil mluví o jasné provokaci, kterou Moskva zkouší bdělost a rychlost reakce polských jednotek. Varšava udržuje své nebe pod přísným dohledem kvůli probíhající ruské agresi na Ukrajině. Ruské velvyslanectví incident zatím nijak nekomentovalo. V okolí Rejvízu v Jeseníkách vznikne aréna pro běžkaře. Do 2 let ji plánuje vybudovat nezisková organizace Jeseníky Sdružení cestovního ruchu. Naše zpravodajka Eva Panošová zjistila, jak tu budou řešit zasněžování bílé stopy. Hezké odpoledne.
4: Dobrý den přeji. Nutná bude samozřejmě technologie pro technické zasněžování, aby provozovatelé byli schopni nabídnout co největší jistotu sněhu, ideálně od prosince do dubna. A kromě toho horská osada Rejvíz v nadmořské výšce 780 metrů. Má sněhové podmínky stabilní. V Olomouckém kraji patří k nejlepším a právě proto si ji sdružení pro projekt vybralo. Odborníci teď připravují parametry běžecké trati. Cílem je, aby umožňovala nejen rekreační využití, ale aby se na ní mohly pořádat i závody na vysoké sportovní úrovni. Eva Panošová, Rádio Impuls, Jeseníky.
3: Bude zítra oblačno až zataženo na severovýchodě s deštěm nebo s přeháňkami. Od jeho západu by se pak ale k večeru měla oblačnost rozpadat a bude ubývat srážek. Naměříme 13 až 17 stupňů, na jihu a západě až 19. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
2: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
5: Při středě 23. září vám 3 minuty po 15. hodině přeje krásný den Zdeněk Sekanina, který pro vás připravil takovou deštivou písničku. Zase prší. It's raining again.

0: Na Goldu vám krásný den přeje. Zdeněk Sekanina, je 23. září, no a často tady slýcháváte písničky s Brucem Springsteenem. No a proto mám velkou radost, že si dnes můžeme narozeniny tohoto rockového bose připomenout. Narodil se v roce 1949, je to ikonický americký zpěvák a kytarista, no a slaví dnes 77. narozeniny. Hudebník je známý svými energickými koncerty a hity jako třeba Born in the USA nebo Streets of Philadelphia. Tak přejeme všechno nejlepší. Bruce si teď nedáme, ale velká jména vás na Goldu čekají i tak. Frank Sinatra, Nancy Sinatra, Jason Donovan a třeba Vladimír Mišík. Už za malou chvilku na Goldu.
1: Radio Gold Impulse.

0: Rádio Gold Impuls. 16 hodin. Zprávy.
1: Hezké odpoledne u zpráv přeje Honza Varga. Radnice možná získají novou páku na taxikáře i řidiče platform jako Bolt nebo Uber. Poslanci odhlasovali změnu zákona, podle které mohou města a obce vyhláškou nařídit šoférům zkoušky z češtiny a ze znalosti místních ulic. Prohlasovala vládní koalice společně s Piráty. Každé město si nastaví přísnost testů samo podle svých potřeb. Vláda krok hájí snahou zvýšit kvalitu a bezpečí pro zákazníky. Opoziční zákonodárci z TOP 09 lidovců i ODS ale předlohu tvrdě kritizují. Varují, že nová byrokracie vyžene ze služeb cizince, sebere lidem dostupný odvoz a jízdy taxíkem citelně prodraží. Návrh teď míří k posouzení do Senátu. Poslanec vládního hnutí ANO Jan Richter čelí kritice, a to kvůli podezřele levnému obecnímu bydlení. Podle zjištění serveru Seznam zprávy obýval v centru Chomutova přes 6 let městský byt s nájmem pouhých 60 korun za metr čtvereční, tedy asi za 5 tisíc měsíčně i z poplatky. Podobné byty přitom v lokalitě stojí běžně 15 tisíc a zvýhodněné sazby slouží lidem v tísni. Sám Richter přitom jako poslanec pobírá přes 170 tisíc měsíčně. Byt mu navíc pronajela městská firma Chomutovská bytová, kde už 9 let předsedá dozorčí radě. Zákonodárce jakoukoliv protekci odmítá a tvrdí, že nabídku získal legálně z veřejného řízení, byt za vlastní peníze zrekonstruoval a prostor loni řádně vrátil městu. Podobným kauzám přitom v minulosti čelili i ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová nebo vedoucí úřadu vlády Tünde Barta. Na karlovarském letišti vrcholí přípravy pro stavbu základny letecké záchranky. Hejtmanství počítá s tím, že se první dělníci objeví do měsíce, maximálně dvou. Vše sleduje náš zpravodaj Dušan Valenta. Dobré odpoledne.
2: Z varského letiště dobrý den. Základna, která tu vznikne, bude pro dvě helikoptéry. S největší pravděpodobností půjde o větší stroje typu Sokol, které používá armáda. Ta má totiž letiště brzy převzít. Prostory budou dost velké nejen pro vrtulníky a piloty, ale i posádku pozemní rychlé záchranné služby. Takhle to plánuje Karlovarský kraj, který očekává, že vlastní přípravy spolu se stavbou potrvají 2 až 3 roky. Výsledná cena není úplně známá, hejtmanství počítá se stovkami milionů. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Čeští vědci vyvinuli novou bezpečnou metodu, která lékařům ukáže, jak rychle lidé tráví jídlo. Experti z Akademie věd a Univerzity Karlovy vytvořili speciální látku na bázi fluoru, díky níž mohou pohyb potravy žaludkem i střevy sledovat na běžné magnetické rezonanci. Pacienti se tak v budoucnu vyhnou dosavadním rentgenům a nebezpečnému ozařování, což ocení hlavně děti nebo těhotné ženy. Nový roztok se v těle výborně mísí s jídlem, nevstřebává se do tkání a přístroje ho díky fluoru vidí naprosto čistě bez rušivých vlivů. Výzkumníci postup úspěšně otestovali na laboratorních potkanech a teď chystají patent i zkoušky na lidech. O objev už projevili zájem první farmaceutické firmy. Zítra čekáme oblačno až zataženo, na severovýchodě s deštěm nebo s přeháňkami, od jihozápadu pak bude oblačnosti i srážek ubývat. Naměříme k tomu přes den 13 až 17 stupňů Celsia, na jihu a západě až 19. To byly zprávy s Honzou Vargou.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: Zprávy jsou za námi a to 3 minuty po 16. hodině. Prostor pro další skvělou muziku. My tady říkáme všem hitům zářivé, zlaté a proto jsme Gold. Mé jméno je Zdeněk Sekanina a teď jsem vybral kapelu Police.

0: Přiznejte se, goldáci, teď sami sobě, jak jste na tom byli s povinnou četbou, když jste navštěvovali třeba základní školu. Já bych se rovnou přiznal před celým národem, žádná sláva, ale přesto jednoho literáta znám a vím, že je to nositel Nobelovy ceny za literaturu, respektive byl. Dnes si připomínáme narozeniny, tedy při 23. září, básníka a spisovatele Jaroslava Seiferta. Narodil se v roce 1901, zemřel v roce 1986. No a vy, kteří jste četli ty básničky, které my tuším měli jako povinné, tak určitě víte, že to byly laskavé a dojemné verše třeba o mamince nebo o Praze a dětství, no a pohladili po duši tehdy snad každého Čechoslováka. Zkrátka dobře, nobelista za literaturu se nám v České republice neobjevuje tak často, tak pojďme vzpomínat třeba za doprovodu písničky Dona McLeana, potom tady bude Mike and Mechanics nebo Ladislav Štajdl, Mžíti do vlasů. U nás na Goldu skvělá muzika vždycky.
1: Radio Gold Impulse. Star.

0: popsat český mejdan s impulzem? Tak jdeme na to! Úžasný, jubilejní, velký, hlasitý, hvězdný, nezapomenutelný, energický, impulzivní, výjimečný a hlavně desátý. Český mejdan s impulzem. Miraj, Olympic, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. 17. října O2 Arena. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 17 hodin. Zprávy.
2: Hezký den od zpráv přeje Honza Varga. České silnice zažívají mimořádně tragický den. Od rána při haváriích zemřelo už 6 lidí. První podzimní den tak vyrovnal dosud nejhorší bilanci letošního roku z konce července. K ranním smrtelným bouračkám na dálnici D35 v Kolíně a u Čestic na Rychnovsku, kde po čelním střetu zahynuli oba řidiči, přibyly další dvě oběti na Blanensku. Tam dokonce jen kousek od sebe havarovala dvě osobní auta s kamiony. Jedno ráno a druhé odpoledne. Ani jeden z řidičů osobáků srážku nepřežil. Policisté proto řidiče důrazně varují, aby okamžitě sundali nohu z plynu, protože letošní statistiky nehodovosti po tragickém létě dál nebezpečně stoupají. Krajský soud v Hradci Králové osvobodil vdovu po továrníkovi Františku Řípovi i další tři ženy v kauze údajně sfalšované závěti. V bitvě o 100milionové dědictví po majiteli skupiny Karsit nastal zásadní zvrat. Příbuzní totiž stáhli souhlas s trestním stíháním vdovy Aleny Řípové. Soud se tak musel stíhání zastavit a zbývající trojici žen zprostit viny. Původně přitom vdova čelila pětiletému vězení a pokutě 3,5 milionu korun. Dnešní verdikt zatím neplatí definitivně, protože státní zástupce zvažuje odvolání k vrchnímu soudu. Češi chtějí poslat družici k měsíci planety Saturn. Přístroj směřující k Enceladu chtějí vyvinout společně s Němci a Francouzi. K planetě s ikonickým prstencem by mohl vyrazit po roce 2040. Jan Žabka z Akademie věd si myslí, že by sonda mohla objevit velmi zajímavé věci.
3: My bychom chtěli vyvinout přístroj, který by letěl v rámci misie L4 na Enceladus, to je mesiac Saturnu, kde se dají předpokládat nějaké probiotické znaky života.
2: V minulosti Enceladus zkoumala americká sonda Cassini. Ta zaznamenala ve výtryscích ze Saturnova měsíce organické sloučeniny, přístroje družice ale nebyly dostatečně vybavené, aby substance důkladně prozkoumaly. Opoziční pardubický zastupitel Filip Sedlák se obrací na soud. Žalobou chce zastavit stavbu nového vědeckého a inovačního centra za více než 300 milionů korun. Politik tvrdí, že hejtmanství staví v lokalitě určené pro bydlení a utrácí peníze za zbytečné kanceláře, místo aby vyřešilo letitý problém s parkováním u krajské nemocnice. Žádá navíc soud o okamžité pozastavení celého projektu, což může kraj připravit o 150 milionovou dotaci z Evropské unie. Hejtmanství ale v přípravách pokračuje, na žalobu od soudu zatím čeká a trvá na tom, že žádná pravidla neporušuje. Výzkumný komplex pro umělou inteligenci nebo multimédia plánuje postavit v areálu bývalého dětského domova. Čekáme zítra oblačno nebo zataženo na severovýchodě i s deštěm a s přeháňkami. Od jihozápadu ale bude k večeru oblačnosti a srážek ubývat. Naměříme 13 až 17 stupňů, na jihu a západě až 19. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: Naše rádio, tedy Gold, se teď promění v Radio Gaga. Zpívat budou legendární Queeni, pak přijdou Gypsy Kings, no a John Lennon hned po nich se svou Imagine. To je první várka muziky, kterou pro vás při dnešku, tedy při středě 23. září vybral Zdeněk Řekanina na Goldu.

0: Krásné odpoledne z Goldu přeje Zdeněk Sekanina, je 23. září a dnešní datum je velmi důležité pro milovníky vesmíru a vědy, protože 23. září ovšem roku 1846 byla v berlínské hvězdárně poprvé v historii astronomie cíleně pozorována a objevena planeta Neptun. No a to se stalo na základě předchozích matematických výpočtů. No, my pro vás na Goldu neobjevíme Neptun, ale jen další skvělou muziku, kterou vám navíc i pustíme. Vybírám ji pro vás já, Zdeněk Sekanina, a cože je to pro tento okamžik? Bernie Paul, potom Rod Stewart s Tinou Turner, za českou muziku Jiří Schillinger a přidám třeba ještě Abu.
1: Radio Gold Impact.

0: Radio Gold Impuls. 18 hodin. Zprávy.
1: Hezký den od zpráv přeje Honza Varga. České silnice zažívají mimořádně tragický den. Od rána při haváriích zemřelo už 6 lidí. První podzimní den tak vyrovnal dosud nejhorší bilanci letošního roku z konce července. K ranním smrtelným bouračkám na dálnici D35 v Kolíně a u Čestic na Rychnovsku, kde po čelním střetu zahynuli oba řidiči, přibyly další dvě oběti na Blanensku. Tam dokonce jen kousek od sebe havarovala dvě osobní auta s kamiony. Jedno ráno a druhé odpoledne. Ani jeden z řidičů osobáků srážku nepřežil. Policisté proto řidiče důrazně varují, aby okamžitě sundali nohu z plynu, protože letošní statistiky nehodovosti po tragickém létě dál nebezpečně stoupají. Krajský soud v Hradci Králové osvobodil vdovu po továrníkovi Františku Řípovi i další tři ženy v kauze údajně sfalšované závěti. V bitvě o 100 milionové dědictví po majiteli skupiny Karsit nastal zásadní zvrat. Příbuzní totiž stáhli souhlas s trestním stíháním vdovy Aleny Řípové. Soud se tak musel stíhání zastavit a zbývající trojici žen zprostit viny. Původně přitom vdova čelila pětiletému vězení a pokutě 3,5 milionu korun. Dnešní verdikt zatím neplatí definitivně, protože státní zástupce zvažuje odvolání k vrchnímu soudu. Češi chtějí poslat družici k měsíci planety Saturn. Přístroj směřující k Enceladu chtějí vyvinout společně s Němci a Francouzi. K planetě s ikonickým prstencem by mohl vyrazit po roce 2040. Jan Žabka z Akademie věd si myslí, že by sonda mohla objevit velmi zajímavé věci.
2: My bychom chtěli vyvinout přístroj, který by letěl v rámci misie L4 na Enceladus, to je mesiac Saturnu, kde se dají předpokládat nějaké probiotické znaky života.
1: V minulosti Enceladus zkoumala americká sonda Cassini. Ta zaznamenala ve výtryscích ze Saturnova měsíce organické sloučeniny, přístroje družice ale nebyly dostatečně vybavené, aby substance důkladně prozkoumaly. Opoziční pardubický zastupitel Filip Sedlák se obrací na soud. Žalobou chce zastavit stavbu nového vědeckého a inovačního centra za více než 300 milionů korun. Politik tvrdí, že hejtmanství staví v lokalitě určené pro bydlení a utrácí peníze za zbytečné kanceláře, místo aby vyřešilo letitý problém s parkováním u krajské nemocnice. Žádá navíc soud o okamžité pozastavení celého projektu, což může kraj připravit o 150 milionovou dotaci z Evropské unie. Hejtmanství ale v přípravách pokračuje, na žalobu od soudu zatím čeká a trvá na tom, že žádná pravidla neporušuje. Výzkumný komplex pro umělou inteligenci nebo multimédia plánuje postavit v areálu bývalého dětského domova. Čekáme zítra oblačno nebo zataženo na severovýchodě i s deštěm a s přeháňkami. Od jihozápadu ale bude k večeru oblačnosti a srážek ubývat. Naměříme 13 až 17 stupňů, na jihu a západě až 19. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Radio Gold Impuls začíná cover show.

0: Rádio Gold Impuls. 19 hodin. Zprávy.
1: Hezký den. Policie hledá motorkářku z železničního přejezdu ve Vendrini. Žena v kolejišti na Frýdecko-Místeckou uvízla v momentě, kdy byla spuštěna výstražná světla a závory. Motorka podle policie zůstala mezi závorami. Těsně za ní projel nákladní vlak. Událost zachytilo video zveřejněné na Facebooku. Policisté žádají o pomoc případné svědky i samotnou řidičku. Informace mohou oznámit na tísňové lince 158. Za zažívacími potížemi dětí v pražském újezdě nad Lesy stojí salmonela. Nákazu potvrdili hygienici. Škola se teď kompletně dezinfikuje. Učit se v ní začne až v úterý. Mluvčí pražské hygienické stanice Petra Bátok uklidnila, že újezdský případ je ojedinělý.
2: Školní jídelny jsou na tom obecně dobře, kontrolujeme je pravidelně, i této konkrétně nedávno proběhla kontrola. Ono někdy stačí malé pochybení k tomu, aby se spustilo něco takového. Nemusí to znamenat, že v té školní jídelně je otřesná hygiena nebo že nedodrží postupy.
1: Případ jako ten z újezda nad Lesy pražští hygienici nepamatují. V újezdě je zhruba 250 nemocných dětí. Zájem o výroční 5 000 korunu trhá rekordy. Kvůli bankovce se speciálním přítiskem vydané ke stému výročí fungování Tuzemské centrální banky se i dnes tvořily fronty před pobočkami České národní banky v Praze, Brně, Ostravě i Hradci Králové. Lidé v nich čekali několik hodin. ČNB vydala bankovku v emisi 200 000 kusů. Pořídit si lze 3 kusy na osobu. Za 2 dny si ji přišli vyměnit za hotovost. Tisíce zájemců. Výměna bude pokračovat zítra opět od 7:30 ráno. Soupeřkami českých tenistek v semifinále poháru Billie Jean Kingové budou v pátek Španělky. Na tvrdém povrchu v Shenzhenu dnes porazili Kazachstán 2-1 na zápasy. Výběr Barbory Strýcové útočí v týmové soutěži, dříve známé jako Fed Cup, na 12. titul. České tenistky do semifinále postoupily včera po výhře 2-0 nad Velkou Británií. Zítra bude oblačno až zataženo sem tam s deštěm a k tomu naměříme teploty kolem 15 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté.

0: Radio Gold Impuls. 20 hodin. Zprávy.
1: Hezký den. Rafinérské marže u nafty dosáhly v Evropě rekordní úrovně. Růst marží odráží napjatou situaci na trhu s naftou, způsobenou konflikty na Blízkém východě a na Ukrajině. Obavám ale přiložil pod kotel i americký prezident Trump, když včera promluvil o možném zákazu vývozu nafty s cílem snížit její cenu na domácím, tedy americkém trhu. Česká vláda v pondělí rozhodla o uvalení mimořádné daně na rafinérie. Uplatňovat ji bude v letošním a příštím roce. Do Vysokých Tater přišla zima. Napadl první letošní sníh. Někteří turisté s takovým ochlazením nepočítali a do hor vyrazili v krátkých rukávech.
2: Muškáty na terasách vystriedali snehuliaci. Astronomické leto sa lúči so Slovenskom poriadnym chladom. Na vrcholkoch Tatier sa teploty prepadli pod nulu a už aj v dolinách pribudli centimetre snehu. Ešte nestihli zožltrnúť listy a už sa kotúľajú snehové gule. Pre turistov je to malý sviatok, tešia sa tomu, no nie sú príliš opatrní. Niekde napadlo až 25 cm snehu. Oplatí sa tak sledovať výstrahy horských záchranárov. Jozef Balko, Rádio Impuls, Tatry.
1: Poslanec vládního hnutí ANO Jan Richter čelí kritice, a to kvůli podezřele levnému obecnímu bydlení. Podle zjištění serveru Seznam zprávy obýval v centru Chomutova přes 6 let městský byt s nájmem pouhých 60 korun za metr čtvereční, tedy asi 5 tisíc měsíčně i z poplatky. Podobné byty přitom v lokalitě stojí běžně 15 tisíc a zvýhodněné sazby slouží lidem v tísni. Sám Richter jako poslanec pobírá přes 170 tisíc korun měsíčně. Byt mu navíc pronajela městská firma Chomutovská bytová, kde už 9 let předsedá dozorčí radě. Zákonodárce jakoukoliv protekci popírá, tvrdí, že nabídku získal legálně. Česká boxerka Stella Blažková brala na mistrovství Evropy bronz. Naše sportovkyně prohrála v semifinále ve váze do 80 kilo se soupeřkou z Ruska. 20-letá Češka medailí sklání v Sofii navázala na loňský bronz evropského šampionátu do 23 let. Ve čtvrtek bude oblačno až zataženo, postupně s deštěm. Naměříme jen 12 až 17 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Radio Gold Impuls. 21 hodin. Zprávy.
1: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. U Lovosic se našel kufřík s ukradenými mincemi. Ležel v příkopu u dálnice D8. Uvedla to televize CNN Prima News. Sběratelské mince za zhruba 8 milionů korun patří francouzskému sběrateli, kterého okradli začátkem září v Praze na sběratelském veletrhu v pražských Letňanech. Mince našli silničáři při sekání trávy u D8. Po zlodějích policisté dál pátrají. Norská policie do pátrání po třech Češích z rybářské lodi nasadila drony. Loď se čtyřmi českými turisty v pátek zmizela na západě země. Podle pátrací skupiny jde o velmi náročnou oblast pro pátrání. Stále se neví, co se stalo potom, co malý člun se čtyřmi muži vyplul minulý pátek na moře. Norské úřady kvůli tragédii zvažují zpřísnění pravidel pro nájmu rekreačních lodí. Navrhují třeba, aby měli sledovací zařízení. Jen v letošním roce zahynulo v Norsku 7 zahraničních rybářských turistů. Po započítání nynějších 4 českých obětí, 2 z 3 předchozích obětí z květnové nehody byly podle českého ministerstva zahraničí také Češi. Na karlovarském letišti vrcholí přípravy pro stavbu základny letecké záchranky. Hejtmanství počítá s tím, že se první dělníci objeví do měsíce, maximálně 2.
2: Základna, která tu vznikne, bude pro 2 helikoptéry. S největší pravděpodobností půjde o větší stroje typu Sokol, které používá armáda. Ta má totiž letiště brzy převzít. Prostory budou dost velké nejen pro vrtulníky a piloty, ale i posádku pozemní rychlé záchranné služby. Takhle to plánuje karlovarský kraj, který očekává, že vlastní přípravy spolu se stavbou potrvají 2 až 3 roky. Výsledná cena není úplně známá, hejtmanství počítá se stovkami milionů. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: První podzimní den se stal mimořádně tragickým. Od rána zemřelo při dopravních nehodách na českých silnicích 6 lidí. Spolu se 27. červencem jde o nejtragičtější den letošního roku. Vyplývá to z dostupných policejních statistik. Havlíčkův Brod má novinku. Město na Vysočině dokončilo další etapu změn v parku Budoucnost. Nově jsou tam upravené cesty, odpočinková místa i mola u rybníků Obora a Hastrman. Jak říká místostarosta Havlíčkova Brodu Libor Honzárek, architekt chtěl lidi přiblížit k vodě.
3: Prostředkem toho parku protéká cihlářský potok, na něm je soustava přímo tady 9 rybníků a architekt chtěl, aby se k té vodě nechalo dostat, což předtím nebylo. Tady není zakázáno koupání, my to nějak nepreferujeme, ale zejména mladší generace opravdu to využívá.
1: Práce v Havlíčkově Brodě začaly loni v dubnu, stály 80 milionů korun. Město získalo 25 milionů z evropských fondů. Soupeřkami českých tenistek v semifinále poháru Billie Jean Kingové budou v pátek Španělky. Na tvrdém povrchu v Šenčenu dnes porazili Kazachstán 2-1 na zápasy. Výběr Barbory Strýcové útočí v týmové soutěži, dříve známé jako Fed Cup, na 12. titul. České tenistky do semifinále postoupily v úterý po výhře 2-0 nad Velkou Británií. O druhé semifinálové dvojici bude jasno ve čtvrtek. Nejprve se v Šenčenu utkají Ukrajinky s Belgičankami a potom domácí Číňanky vyzvou obhajkyně titulu Italky. Ve čtvrtek se zatáhne a bude potřeba deštník. Od západu postupně přejdou přes celé naše území přehánky. Zároveň se ochladí na 12 až 17 stupňů.
0: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. 22 hodin. Zprávy.
1: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. U 13 školáků z újezdu nad Lesy se potvrdila salmonelóza. Většinou jde o děti, které byly hospitalizované, protože měly těžký průběh nemoci. Podle pražské hygienické stanice je pravděpodobné, že salmonelózu mají i ostatní nakažení. Jedná se o nejméně 240 dětí a 10 dospělých. Masarykova základní škola bude ve čtvrtek a v pátek zavřená, musí se dezinfikovat. Městská část Praha 21 na sociální síti upozornila, že nemocnice na Bulovce už kvůli nákaze salmonelou nepřijímá nové pacienty. Také fakultní nemocnice Královské Vinohrady má kapacitu téměř plnou. Motol a Thomayerova nemocnice zatím nové pacienty přijímají. Situace se může průběžně měnit. Pražští hygienici pokračují v pátrání po konkrétním zdroji nákazy. Český prezident se v OSN opřel do Ruska. Agresivní postoj Moskvy podle Petra Pavla představuje přímou hrozbu pro evropskou bezpečnost. Řekl to ve svém projevu na valném shromáždění OSN v New Yorku. Rizika podle Pavla rostou každým dnem. Přímo z místa se s dalšími podrobnostmi hlásí naše kolegyně ze zpravodajského serveru iDnes.cz Veronika Pidhardová.
2: Řekl, že Čína má moc, vliv a vlastně odpovědnost pomáhat předcházet konfliktům a přispívat k ukončení válek. To podle Pavla zahrnuje i využití vlivu k ukončení právě ruské agrese na Ukrajině. Pavel se zmínil také o nutné reformě OSN a překotném vývoji umělé inteligence. Jinak kolem budovy OSN je stále živo, je tu spoustu zahraničních novinářů. Z New Yorku zdraví Veronika Pidhardová i iDnes.cz.
1: První podzimní den se přihlásil ochlazením. Ráno v den podzimní rovnodennosti klesly teploty k 5 stupňům, místy se objevily přízemní mrazíky. Zítra nás čeká velká oblačnost s deštěm na většině území. Denní maxima vystoupají na 12 až 17 stupňů. Pátek už slibuje postupné ubývání srážek a o víkendu má přijít babí léto. Sobota slibuje jasnou oblohu a po chladném ránu odpolední maxima kolem 22 stupňů. Sdílená kola letos na Zlínsku trhají rekordy. Počet jejich uživatelů vzrostl. Největší zájem je o bezplatné využití bicyklů.
3: Nasedni a jezdi pokud možno zdarma. To je jarní, letní a teď už i podzimní trend. Platí to ve Zlíně, platí, že se neplatí také u sousedů v Otrokovicích. Obě města nabízejí čtvrt hodinu na pedálech zdarma a to k základnímu přesunu stačí. Ovšem v kraji nejde za řidítky, jen ošetřílky. Třeba na Valašsku nějaká ta koruna padne. Odměnou pro četné turisty je dokonalé a rychlé spojení na klasice i elektrokolech na frekventované přes 50 km dlouhé cyklostezce Bečva. Jančada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
1: Kouč české fotbalové reprezentace Santidenia musel udělat už 7. vynucenou změnu v nominaci na nadcházející 4 zápasy Ligy národů. Zraněného levého beka Matěje Rineše nahradil Ondřej Zmrzlý. Vedení týmu o tom informovalo na webu fotbalové asociace. Denia už v pondělí na srazu musel oželet 6 hráčů, které zařadil do původní nominace. Z kádru mu vypadlo hned 5 slávistů. Národní mužstvo se v Praze pod novým španělským trenérem od pondělí chystá na vstup do Ligy národů, kterou odstartuje v sobotu zápasem v pražském Edenu proti Chorvatsku. Dalšími soupeři ve čtyřčlenné skupině A3 budou Anglie a mistři světa ze Španělska. A počasí na závěr, den bude deštivý s teplotami kolem 15 stupňů.
0: Radio Gold Impuls. Zlaté

0: Rádio Gold Impuls. 23 hodin. Zprávy.
1: Začínají zprávy, vítá vás Jiřina Součková. Děti v pražském újezdě nad Lesy zřejmě onemocněly salmonelou. Nákazu u 13 dětí potvrdili hygienici. Dá se očekávat, že infekcí trpí i ostatní školáci. Škola se teď kompletně dezinfikuje. Ve čtvrtek a v pátek bude zavřená. Mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batok v našich impulzech Honzy Benešovského uklidnila, že újezdský případ je opravdu ojedinělý.
2: Školní jídelny jsou na tom obecně dobře, kontrolujeme je pravidelně, i v této konkrétně nedávno proběhla kontrola. Ono někdy stačí malé pochybení k tomu, aby se spustilo něco takového. Nemusí to znamenat, že v té školní jídelně je otřesná hygiena nebo že nedodrží postupy.
1: Případ jako ten z újezda nad Lesy pražští hygienici nepamatují. Pokud k nákaze salmonelou dochází, nakažených bývají nižší desítky. V újezdě nad Lesy je nemocných zhruba 250 školáků a 10 dospělých. Další z vládních poslanců čelí kritice kvůli lacinému obecnímu bydlení. Tentokrát jde o poslance ANO Jana Richtra. Podle serveru Seznam zprávy bydlel v centru Chomutova přes 6 let v městském bytě s nájmem zhruba 5 000 měsíčně. Podobné byty přitom v lokalitě stojí běžně 15 000. Ty zvýhodněné jsou pro lidi v tísni. Richter přitom jako poslanec bere přes 170 000 měsíčně. Byt mu navíc pronajala městská firma Chomutovská bytová, kde už 9 let předsedá dozorčí radě. Zákonodárce jakoukoliv protekci odmítá. Tvrdí, že nabídku získal legálně. Podobným kauzám za této vlády už čelili i ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová a vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta. 56-letý Čech se těžce zranil při práci v Německu. Dopoledne spadl z výšky asi 18 metrů. Podle zpravodajského serveru TAK24 vrtulník přepravil zraněného do nemocnice. Muž prováděl montážní práce v biofarmaceutickém areálu ve skladu jedné firmy. Česko se zapojí do celosvětové snahy ochránit děti před nástrahami umělé inteligence. Na půdě OSN to potvrdil prezident Petr Pavel. Francie, Španělsko nebo Austrálie chtějí donutit technologické giganty, aby jejich chytré technologie nevytvářely falešná videa, nešířily dětskou pornografii a nepěstovaly u dětí těžkou závislost. Americký prezident Donald Trump jakoukoliv regulaci odmítá, chce rozvoj nových technologií nechat běžet úplně volně. Podle českého prezidenta ale v online světě potřebujeme ochránit nejmladší generace a zamezit tomu, aby z dětí na internetu byli pokusní králíci. Umělá inteligence mění nákupní zvyky Slováků. Hlavně mladí ji ve velké míře využívají při hledání produktů a porovnávání cen.
3: Umelú inteligenciu aspoň zriedka pri nákupoch využíva až 2/3 Slovákov. Medzi mladými je podiel výraznejší. Takmer 80% zástupcov generácie Z a mileniálov si ňou pomáha. Zlom v dôvere tejto technológie nastáva pri dokončení nákupu a úhrade. Zveriť umelej inteligencii platbu je ochotná len 1/5 Slovákov. Hoci sa ľuďom nepáči pri platobných kartách zadávať zdlhavé čísla, čo inak už nie je tak veľmi bezpečné. Jozef Balko, Rádio Impuls Slovensko.
1: Ve čtvrtek se zatáhne a bude potřeba deštník. Od západu postupně přejdou přes celé naše území přehánky. Zároveň se ochladí na 12 až 17 stupňů.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. Půlnoc. Zprávy.
1: Soukromí lékaři se obracejí na stát. Vyčíslili náklady na elektronizaci svých ordinací na 15 miliard korun. Chtějí proto od státu evropské dotace, jako dostali nemocnice, pokud jim stát nařídí používat povinně elektronické žádanky nebo vést elektronicky dokumentaci. Zástupci praktických lékařů, gynekologů a stomatologů to uvedli na konferenci Koalice soukromých lékařů, která jich zastupuje na 23 tisíc. Podle ministerstva zdravotnictví je využití evropských dotací jednou z možností financování. Zatím ale není nic rozhodnuté. Resort považuje další elektronizaci zdravotnictví, včetně primární a ambulantní péče, za jednu ze svých priorit, kterou by měl rád ukončenou od roku 2029. Do areálu státního zámku Valeč na Karlovarsku se vrací historický skleník. Od začátku roku 2023 jeho konstrukci obnovovali restaurátoři. Do konce týdne bude skelet stavby zase na svém místě v zámeckém parku. Za sklení přijde na řadu na jaře. Jiří Kmošek z restaurátorské dílny popisuje, že nejnáročnější částí akce byla ve Valči nová výroba poškozených částí skleníku.
2: Protože to jsou atypické ocelové profily, které už se mnohdy nevyrábí a většina z nich je nýtovaná. Takže se jedná o ruční nýtová. A potom jsme se museli poradit ještě s jedním velkým oříškem, a to je aplikace nových povrchových úprav, tak aby to obstálo vlastně v těch extrémních podmínkách, jak teplotních, tak vlhkostních.
1: Po dokončení skleníku u státního zámku Valeč na Karlovarsku se do něj vrátí rostliny, které odpovídají složení zimních zahrad 19. století.
0: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
1: V energetické chudobě žije víc než milion Čechů. Nejohroženější jsou nízkopříjmové rodiny s dětmi, samoživitelky, domácnosti s invalidním důchodcem a osamělé seniorky. Velmi ohrožení energetickou chudobou jsou nájemníci a hlavně ti, kteří žijí ve starých bytových domech. Podle analytika z Ostravské univerzity Jana Klusáčka lidí v energetické chudobě přibývá se stoupajícími cenami energií.
3: Zároveň teda v Česku máme populaci asi 800 tisíc lidí, kteří jsou nebo respektive i byli v energetické chudobě a budou, i když ceny energií dosahují velmi nízkých hodnot. Máme teda necelý milion obyvatel, kteří jsou v energetické chudobě. Nehledě na ceny energií, pak ty energie dražší nám to zvýšily.
1: Řešení energetické chudoby odborníci vidí hlavně ve stabilní podpoře energetických renovací a v programech na podporu bydlení. Rusko se snaží vyhladovět ukrajinské Olešky. Ruská armáda drží tisíce civilistů ve městě na jihu Ukrajiny bez jídla a léků. Zásobování se do města nedaleko Chersonu naposledy dostalo na konci května. Další pokusy zastavily miny a útoky dronů. Kvůli těm se lidé z Olešek nemůžou dostat pryč. Rusko odmítá humanitární evakuaci. Jak uvádí zpravodajský server iDnes.cz, místní přežívají pouze z toho, co vypěstují, zavaří, případně vymění za jiné zboží. Soupeřkami českých tenistek v semifinále poháru Billie Jean Kingové budou v pátek Španělky. Na tvrdém povrchu v Šenčenu dnes porazili Kazachstán 2-1 na zápasy. Výběr Barbory Strýcové útočí v týmové soutěži, dříve známé jako Fed Cup, na 12. titul. České tenistky do semifinále postoupily v úterý po výhře 2-0 nad Velkou Británií. O druhé semifinálové dvojici bude jasno ve čtvrtek. Nejprve se v Šenčenu utkají Ukrajinky s Belgičankami a potom domácí Číňanky vyzvou obhajkyně titulu Italky. Ve čtvrtek se zatáhne a bude potřeba deštník. Od západu postupně přejdou přes celé naše území přehánky. Zároveň se ochladí na 12 až 17 stupňů.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté

0: Rádio Gold Impuls. Jedna hodina. Zprávy.
1: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Dálniční známka se dočká praktické změny. Nově bude platit celých 24 hodin od okamžiku nákupu, takže nevyprší úderem půlnoci. Do ceny dálničních známek se pak přestane promítat inflace. Vládní poslanci zrušili automatické zvyšování cen podle inflace a nových kilometrů dálnic, které zavedla minulá vláda. Roční kupon tak zůstává na letošních 2570 korunách. Bez změny zůstanou i měsíční a desetidenní poplatky nebo slevy pro ekologická auta. Zatímco opozice krok kritizuje jako čistý populismus, předloha už míří k senátorům. V Chebu skončí další ordinace. Praxi uzavřou praktický lékař pro děti a dorost, oční lékař a zubařka. O pacienty se tak nejspíš budou muset postarat nemocniční ambulance.
2: Zatímco o dětské pacienty a dorost se postará jiná lékařka, už to slíbila chebské radnici, zubní a oční praxe skončí bez náhrady. Pokud pacienti neseženou jiné lékaře, zůstanou bez péče nebo v případě akutních problémů budou muset do nemocnice. Pro město, které očekává bouřlivý rozvoj kvůli chystané výrobě náklaďáků, to není dobrá zpráva. Na druhou stranu ale nejde o nic nového. V posledních letech tu skončili hned 3 zubaři a 1 praktický lékař. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: U Lovosic se našel kufřík s ukradenými mincemi. Ležel v příkopu u dálnice D8. Uvedla to televize CNN Prima News. Sběratelské mince za zhruba 8 milionů korun patří francouzskému sběrateli, kterého okradli začátkem září v Praze na sběratelském veletrhu v pražských Letňanech. Mince našli silničáři při sekání trávy u D8. Po zlodějích policisté dál pátrají. Česko se zapojí do celosvětové snahy ochránit děti před nástrahami umělé inteligence. Na půdě OSN to potvrdil prezident Petr Pavel. Francie, Španělsko nebo Austrálie chtějí donutit technologické giganty, aby jejich chytré technologie nevytvářely falešná videa, nešířily dětskou pornografii a nepěstovaly u dětí těžkou závislost. Americký prezident Donald Trump jakoukoliv regulaci odmítá, chce rozvoj nových technologií nechat běžet úplně volně. Podle českého prezidenta ale v online světě potřebujeme ochránit nejmladší generace a zamezit tomu, aby z dětí na internetu byli pokusní králíci. Havlíčkův Brod má novinku. Město na Vysočině dokončilo další etapu změn v parku Budoucnost. Nově jsou tam upravené cesty, odpočinková místa i mola u rybníků Obora a Hastrman. Jak říká místostarosta Havlíčkova Brodu Libor Honzárek, architekt chtěl lidi přiblížit k vodě.
3: Prostředkem toho parku protéká Cihlářský potok, na něm je soustava přímo tady 9 rybníků a architekt chtěl, aby se k té vodě nechalo dostat, což předtím nebylo. Tady není zakázáno koupání, my to nějak nepreferujeme, ale zejména mladší generace opravdu to využívá.
1: Práce v Havlíčkově Brodě začaly loni v dubnu, stály 80 milionů korun. Město získalo 25 milionů z evropských fondů. Kouč české fotbalové reprezentace Santidenia musel udělat už 7. vynucenou změnu v nominaci na nadcházející 4 zápasy Ligy národů. Zraněného levého beka Matěje Rineše nahradil Ondřej Zmrzlý. Vedení týmu o tom informovalo na webu fotbalové asociace. Denia už v pondělí na srazu musel oželet 6 hráčů, které zařadil do původní nominace. Z kádru mu vypadlo hned 5 slávistů. Národní mužstvo se v Praze pod novým španělským trenérem od pondělí chystá na vstup do Ligy národů, kterou odstartuje v sobotu zápasem v pražském Edenu proti Chorvatsku. Dalšími soupeři ve čtyřčlenné skupině A3 budou Anglie a mistři světa ze Španělska. A počasí na závěr, den bude deštivý s teplotami kolem 15 stupňů.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. 2 hodiny. Zprávy.
1: Soukromí lékaři se obracejí na stát. Vyčíslili náklady na elektronizaci svých ordinací na 15 miliard korun. Chtějí proto od státu evropské dotace, jako dostali nemocnice, pokud jim stát nařídí používat povinně elektronické žádanky nebo vést elektronicky dokumentaci. Zástupci praktických lékařů, gynekologů a stomatologů to uvedli na konferenci Koalice soukromých lékařů, která jich zastupuje na 23 tisíc. Podle ministerstva zdravotnictví je využití evropských dotací jednou z možností financování. Zatím ale není nic rozhodnuté. Resort považuje další elektronizaci zdravotnictví, včetně primární a ambulantní péče, za jednu ze svých priorit, kterou by měl rád ukončenou od roku 2029. Do areálu státního zámku Valeč na Karlovarsku se vrací historický skleník. Od začátku roku 2023 jeho konstrukci obnovovali restaurátoři. Do konce týdne bude skelet stavby zase na svém místě v zámeckém parku. Za sklení přijde na řadu na jaře. Jiří Kmošek z restaurátorské dílny popisuje, že nejnáročnější částí akce byla ve Valči nová výroba poškozených částí skleníku.
2: Protože to jsou atypické ocelové profily, které už se mnohdy nevyrábí a většina z nich je nýtovaná. Takže se jedná o ruční nýtování. A potom jsme se museli poradit ještě s jedním velkým oříškem, a to je aplikace nových povrchových úprav, tak aby to obstálo vlastně v těch extrémních podmínkách, jak teplotních, tak vlhkostních.
1: Po dokončení skleníku u státního zámku Valeč na Karlovarsku se do něj vrátí rostliny, které odpovídají složení zimních zahrad 19. století.
0: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
1: V energetické chudobě žije víc než 1 000 000 Čechů. Nejohroženější jsou nízkopříjmové rodiny s dětmi, samoživitelky, domácnosti s invalidním důchodcem a osamělé seniorky. Velmi ohrožení energetickou chudobou jsou nájemníci a hlavně ti, kteří žijí ve starých bytových domech. Podle analytika z Ostravské univerzity Jana Klusáčka lidí v energetické chudobě přibývá se stoupajícími cenami energií.
3: Zároveň teda v Česku máme populaci asi 800 tisíc lidí, kteří jsou nebo respektive i byli v energetické chudobě a budou, i když ceny energií dosahují velmi nízký hodnot. Máme teda necelý 1 000 000 obyvatel, kteří jsou v energetické chudobě. Nehledě na ceny energií, pak ty energie dražší nám to zvýšily.
1: Řešení energetické chudoby odborníci vidí hlavně ve stabilní podpoře energetických renovací a v programech na podporu bydlení. Rusko se snaží vyhladovět ukrajinské Olešky.